0: strach, bo v doburčách žu jak opravdický chlap. Přes den jinde mráz, je tu Lenka, jukebox, ale jinak jsem tu sám. Dá se to brát různě, hraje rytmus, album král. Ulepený parkety a život je zas průměr. Točí gambrinus a život je zas průměr.
1: Část druhá, sympatický blázen.
0: Co tu děláš, šéfe? Brzo je zas ráno a to znamená, že jde